proto je velmi důležitý, aby se baterie zahřála na nějakou provozní teplotu, která bude mezi 10 a 35 stupňů Celsia, záleží samozřejmě na okolním prostředí a v této teplotě už ta baterie je schopná plnohodnotně pracovat.

0: Ahoj, tu je Igor Týmko z kapely No Name, počúvate Rádio Slovensko.
1: Želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si, veď zaspávali sme spolu a ja tu som.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Luis Capaldi a Wish You The Best. Aj my vám želáme všetko dobré a príjemný čas aj s Rádiom Slovensko. Rehabilitačný ústav v stredočeských Kladruboch pomáha ľuďom s poranenou miechou s návratom do života. V 80. rokoch sa tu liečila po nehode aj speváčka Marika Gombitová. Už 19 rokov sa tu vždy uprostred prázdnin koná podujatie Keep Respect. To je zraz motorkárov a mnoho z nich má za sebou pobyt v ústave, kam sa dostali po nehode práve na motocykli. V Kladruboch nahrával redaktor Martin Karlík.
1: Velký potlesk skleděl vozíčkář Matěj Čechák, kvadruplegik, který člověk s úplně ochrnutými dolními končetinami, který ale předvádí kaskadérské kousky na elektrokole.
2: To pak zaslouží potlesk a ještě, Matěj, řekni, nejezdíš jenom na kole, jezdíš na motorce a jezdíš závody jako jediný vozíčkář, tak ještě řekni něco k tomu.
3: Tak jezdím na supermotu Husqvarna FS450, dostrý supermoto z výroby, jezdím malý okruhy hlavně, jako Písek, Vysoký Mýto, ale Sosnova, tu mám asi nejradši, to už je rychlejší. A na motorce teďka jezdím třetí rok, furt se v tom tak nějak plácám, protože je to složitý, že jo, najít si k tomu tu cestu, jak vůbec to celý zorganizovat a to, ale jezdím a miluju to, strašně to baví.
1: Každý ročník srazu Keep Respect má svou tvář. Pro letošní 19. ročník se jí stala Kristýna Pešková.
4: Tak tváří ročníku jsem asi proto, že jsem zažila to, že mě někdo ublížil, že mě srazil ožralý chlap z motorky a že jsem se z toho dostala. Tak proto jsem tváří ročníku, protože chci ostatním lidem jako dát najevo, že se to dá přežít a že se dá pokračovat dál v životě. I když třeba některé věci nemůžete a jste hodně omezený, ale dá se to zkrátka.
1: Tady velká část těch, kteří mají za sebou podobný příběh, přijela na vozíčku. Vy chodíte sama po svých, takže vám se podařilo se vrátit mezi chodící lidi asi s nějakými omezeními.
4: Mně se podařilo vrátit a mám vlastně poškozený mozek, nemám půlku levý hemisféry, protože jsem měla rozlámanou lebku a krvácení do mozku a hodně prostě ten mozek zůstal poškozený, ale u nás blondýnek stačí půlka.
1: A ještě se tam, co to vlastně znamená být tváří toho ročníku, krom toho, že se asi logicky účastníte té akci a jste na plakátě.
4: Účastním se, nebo logicky se nemusíte účastnit, ale já jsem chtěla Keep Respectu pomoct, protože se jich strašně vážím za to, co dělají, takže jsem si tady udělala stánek, kde jsem malovala s dětma.
1: Nicméně vy se dokonce vracíte i do sedla motorky, nebo už jezdíte na motorce?
4: Už jezdím, ale na strašně slaboučky a vracím se úplně pomaličku, takže jsem absolvovala znovu motoškolu a prostě znovu se učím a ještě se samozřejmě bojím.
1: Součástí srazu Keep Respect v Kladrubech na Benešovsku je spanilá jízda, které se účastní jak vozíčkáři, tak zdraví motorkáři, potom také třeba koncerty a nebo ohňová show.
5: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: Rehabilitačný ústav v stredočeských Kladruboch pomáha ľuďom s poranenou miechou s návratom do života. V 80. rokoch sa tu liečila po nehode aj speváčka Marika Gombitová. Už 19 rokov sa tu vždy uprostred prázdnin koná podujatie Keep Respect. To je zraz motorkárov. Mnoho z nich má za sebou pobyt v ústave, kam sa dostali po nehode práve na motocykli. V Kladruboch nahrával redaktor Martin Karlík.
1: Velký potlesk skleděl vozíčkář Matěj Čechák, kvadruplegik, tedy člověk s úplně ochrnutými dolními končetinami, který ale předvádí kaskadérské kousky na elektrokole.
2: To pak zaslouží potlesk a ještě, Matěj, řekni, nejezdíš jenom na kole, jezdíš na motorce a jezdíš závody jako jediný vozíčkář, tak ještě řekni něco k tomu.
3: Tak jezdím na supermotu Husqvarna FS450, ostrý supermoto z výroby, jezdím malý okruhy hlavně, jako Písek, Vysoký Mýto, ale Sosnova, tu mám asi nejradši, to už je rychlejší. A na motorce teďka jezdím třetí rok, furt se v tom tak nějak plácám, protože je to složitý, že jo, najít si k tomu tu cestu, jak vůbec to celý zorganizovat a to, ale jezdím a miluju to, strašně to baví.
1: Každý ročník srazu Keep Respect má svou tvář. Pro letošní 19. ročník se jí stala Kristýna Pešková.
4: Tak tváří ročníku jsem asi proto, že jsem zažila to, že mě někdo ublížil, že mě srazil ožralý chlap z motorky a že jsem se z toho dostala. Tak proto jsem tváří ročníku, protože chci ostatním lidem jako dát najevo, že se to dá přežít a že se dá pokračovat dál v životě. I když třeba některé věci nemůžete a jste hodně omezený, ale dá se to zkrátka.
1: Tady velká část těch, kteří mají za sebou podobný příběh, přijela na vozíčku. Vy chodíte sama po svých, takže vám se podařilo se vrátit mezi chodící lidi asi s nějakými omezeními.
4: Mně se podařilo vrátit a mám vlastně poškozený mozek, nemám půlku levý hemisféry, protože jsem měla rozlámanou lebku a krvácení do mozku a hodně prostě ten mozek zůstal poškozený, ale u nás blondýnek stačí půlka.
1: A ještě zeptám, co to vlastně znamená být tváří toho ročníku, krom toho, že se asi logicky účastníte té akce a jste na plakátě.
4: Účastním se, nebo logicky se nemusíte účastnit, ale já jsem chtěla Keep Respectu pomoct, protože se jich strašně vážím za to, co dělají, takže jsem si tady udělala stánek, kde jsem malovala s dětma.
1: Nicméně vy se dokonce vracíte i do sedla motorky, nebo už jezdíte na motorce?
4: Už jezdím, ale na strašně slaboučky a vracím se úplně pomaličku, takže jsem absolvovala znovu motoškolu a prostě znovu se učím a ještě se samozřejmě bojím.
1: Součástí srazu Keep Respect v Kladrubech na Benešovsku je spanilá jízda, které se účastní jak vozíčkáři, tak zdraví motorkáři, potom také třeba koncerty a nebo ohňová show.
5: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.